někdy z tebe uštiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není, ale já vím, že ti prostě něco je. Už jen proto, že jako vrah se zastváříš, jenže se musím zeptat ještě stokrát, aby se ukázalo, že zas zbytečně žádlíš. Mám plnou hlavu tebe a tvých chyb, říkáš mi, jestli chceš, tak klidně můžeš jít, jenže já nechci. Něco tam stále je. Mám plnou hlavu představ a ideálů, jako z filmů, jako ze seriálu, jenže ty si kus.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad se trochu třást.

0: Český Blaník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu les. Ach, krásko, střetěž i mi víš.

vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzor kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět.
1: Laskavá

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rád.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Rádio Český Blaník.
1: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Potichu krást jen v listin za záclonou.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Radio Český Baník. Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertasplus.cz. Rádio Český Baník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Jsem doktor Dumbledore. Na smutek léky mám.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: Už nechci řvát, chci radši zpívat, na hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině
0: na Českém Baníku.
1: Co Čech, to rekordman.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
6: Český blaník.
7: Český blaník.
6: Český blaník.

0: k nám to praví
1: zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
3: Rekbity, záruka kvality.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
7: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Rádio Český Blaník.

0: Petr z Knavana českého Blaníku. Já vám přeji krásné dobré ráno, před námi samo sebou další písničky. Hana Zagorová. V českém ránu i Marek Ztracený.
1: Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý.
0: Ale mám tu taky Kateřinu Marii Tichou.
2: Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolem.
0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnes většinou oblačná i zatažená, lokálně s přeháňkami je ráno a dopoledne přechodně i polojasno. Teploty přes den vystoupí na 23 až 28 stupňů, na horách pouze do 20.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz

0: objevíte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
1: Zprávy na Českém dlani.
2: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Silné bouřky zasáhly večera v noci hlavně jižní a jihovýchodní Moravu. Provázely je nárazy větru a kvůli tomu popadaly desítky stromů. Objevily se vydatné srážky, někde padaly i kroupy. Další pás šel od Šumavy přes Vysočinu a supercela se vytvořila v Bavorsku. Putovala přes celé západní Čechy až do Krkonoš. Přinesla velké srážky, kroupy a nárazy větru. Od dopoledne ale začne platit další varování před silnými bouřkami. Zasáhnou hlavně Čechy, na Moravě ale nebudou tak intenzivní. Od půlnoci se k tomu přidá trvalý intenzivní déšť. Napršet může 50 a výjimečně až 70 mm srážek. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v Plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější a přínosy přibližuje mluvčí města Radmila Negevská.
3: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tiší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
2: Nový svozový vůz vyšel na víc než 10 milionů. Fotbalistům Plzně se výrazně vzdálil postup do hlavní fáze Evropské ligy. V Bělehradě prohráli v závěrečném čtvrtém předkole se Crvenou zvezdou 0-3. Fotbalisté Hradce Králové v předkole konferenční ligy vybojovali v závěru remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Jablonečtí pak v úvodu nestačili v Glasgow s Rangers 0-1. Odvety se hrají příští týden. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď s vámi bude Martin Císař.
4: Ano, já jsem tady a přeji krásné ráno, jsou 6:04 a tohle to už je Lenka Filipová.
1: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Dobré ráno, je tu pátek 21. srpna, svátek mají Johany, od nás všechno jen to nejlepší. A mám tu fotbalistu, polského fotbalistu, ale světového formátu. Robert Lewandowski dnes má 38. Karolína Muchová, česká teniska, slaví kulaté 30. narozeniny. Já tedy všem oslavencům přeji všechno jen to nejlepší a za chvíli se podíváme do kalendáře, kdože slaví svátek z našich čtyřnohých kamarádů. Do té doby Kateřina Marie Tichá, Petra Zámečníková, Jiří Strnad a nebo Michal Tučný. A já budu žít na věky.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Já budu žít na věky a Michal Tučný na rádiu Český Blaník. Teď gratulace všem pejskům, dneska jsou to Mikové, tedy Mik slaví svátek podle psího kalendáře. A když ta písnička zněla Já budu žít na věky, tak si tak říkám, že je to stejně strašně smutné, že vlastně psi žijí 10, 12, 15, někteří 20 let. A pro mě je to strašně málo, protože toho mýho kamaráda, tu mojí parťačku bych tu chtěl mít už na pořád. Nicméně za chvíli další české písničky pro vás. Nabídnu třeba Marka Ztraceného Léto 95, bude tu Kuň bílý Marie Rotrové a taky jedna slovenská od slovenské skupiny Elan. A podíváme se na české, moravské a slezské počasí. Přihlásí se meteoroložka Miléda Křížová. Tak hezké ráno a ať se skvěle poslouchá.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
4: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz. Skonto na
6: byte. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu Skonto.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Český Blaník.

0: Slovenská skupina Ela na Bloňku, hezké ráno, 5:30 po 6:30. Pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A ví to meteoroložka Milada Křížová. Miládko, jaký bude dnešní den?
2: Zpočátku bude oblačno a zataženo, pouze lokálně s přeháňkami. Ráno a dopoledne přechodně i polojasno, jako teďka právě máme na severozápadě. Odpoledne a večer ale čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přeháňky a dokonce místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty dnes stoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Vítr bude postupně během odpoledne sílit na čerstvý severozápadní, v nárazech může mít kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km v hodině, v bouřkách ojediněle kolem 90 km v hodině. No a také se můžou vyskytnout silnější srážky z úhrny kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm.
0: Tak to nás čeká právě dnes. Jaký bude víkend, na tohle téma se podíváme za hodinku. Do té doby třeba Marie Rotrová nebo Vanastovy věci. Hezké ráno.
1: Radio Český Blaník.

0: krásné letní ráno, léto pokračuje i s letními koncerty.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Tentokrát se na vás budeme těšit příští pátek 28. srpna v Tišnově u Brna. Začínáme 5 minut před půl pátou odpoledne na náměstí Míru, kde vám zahraje, zaspívá Vojta Nedvěd, bude to blanická kapela, ale taky Tereza Mašková. Dále to bude i Janek Ledecký. A vstupné se samo sebou neplatí, letos pro vás navíc máme speciální dárek. Z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a také Centropolu. Ta vám už brzy možná přinese pěknou spoustu peněz do vaší peněženky. A jednomu z vás dokonce 100 000 na ruku. Tak se pro ní stavte. Příští pátek 28. srpna. Budeme se těšit v Tišnově u Brna.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Attention!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
7: Yes, sir!
8: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
10: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen.
10: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
13: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: České ráno
1: na Českém blaníku.
2: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: bylo 7 hodin, vy posloucháte Rádio Český Blaník. Od mikrofonu hezké ráno přeje krásný pátek Martin Císař. Máme 21. srpna a druhá hodinka dnešního Českého rána třeba s Jaromírem Majerem.
1: S větrem hraje svou píseň dál.
0: Dále Marta Kubišová. A nebo Michal David a písnička Chtěl bych žít. Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ráno ještě polojasná, odpoledne většinou oblačná bude ta dnešní obloha. Ojediněle přehánky, k večeru i bouřky. Teploty do 26 stupňů, takový bude dnešek, užijte si den. A ještě se podíváme na silnice. Aktuální informace má Hanka.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
4: Přeji vám dobré ráno, aktuality z dopravy pro vás má Hanka Koterová. Dálnice D10 zůstává na 27. kilometru ve směru na Turnov po včerejším požáru vozidla uzavřená. Policie odklání dopravu na exitu 21. Další komplikace jsou na příjezdu do Prahy po dálnici D7. Tady je kolona na 10 minut, a to kvůli omezení u letiště. A zdržíte se také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Brzdí se na 191. kilometru a ztratíte asi 10 minut. To je z dopravy prozatím vše. Jezděte opatrně a šťastnou cestu k tomu.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Madeta jihočeské máslo v Byla klubu za 32,90 pouze v pátek. A hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás. Oh.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé. 2 E na konci.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. I přes současné místy vydatné srážky se stav podzemních vod v Česku nelepší. Podle odborníků se jen zazelená zeleň, ale v hloubce se to nijak neprojeví. Lidé, kteří o vodu v průběhu léta přišli, by si navíc měli dát pozor, pokud se jim studny znovu zaplní. Voda totiž může být kontaminovaná. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně a dalších městech. V metropoli se slavnostního aktu zúčastní i prezident Petr Pavel, šéf sněmovny Tomio Okamura a nebo předseda Senátu Miloš Vystrčil. Opava chystá nové místo pro psí park. Vznikne u Stříbrného jezera, ve kterém si budou běhat bez vodítka, bezpečně trávit čas se svými majiteli. Co všechno místo nabídne, popisuje mluvčí města Roman Konečný.
1: Oplocený areál nabídne místo pro každodenní venčení, socializaci psů, jejich hru i základní výcvik. Součástí budou také jednoduché agility a tréninkové prvky, které zpestří společně strávený čas psů i jejich majitelů.
0: Samozřejmostí bude i praktické vybavení, třeba odpadkové koše a zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Na Karlovarsku mezí řidiče dvě stavby na silnicích. Aktuálně tu začala oprava mostu na Mariánsko-Lázeňské ulici u přehrady Březová. Ředitelství silnic a dálnic pak tento týden zahájilo i sanaci skal nedaleko Tepličky. Oprava mostu si vyžádá objížďku, sanace skal, částečnou uzavírku, při které budou dopravu řídit semafory. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Marti, je to tvoje.
2: Děkuju, jsem tu, krásné ráno.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: A je tu taky Standa Hložek a Petr Kotval s písničkou Oh Susie. Vy posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli už přijde písnička dne. Dnes to bude skupina Čechomor a písnička Gorele. Tak si na to počkejte, mějte hezké ráno a pohodový celý den. To vám přeje Martin.

0: Vladimír Mišík, ETC a Cesta do dětství. A na tuhle se vždycky těším.
1: Písnička dne na Českém Vlaníku.
0: Dnes to bude skupina Čechomor a písnička Gorele. Jak to sně?
2: To je tak, že jsme hráli s Kájou takhle na výstavišti.
3: Ano.
2: A tam se vždycky hrálo a pak byla pauza. A v té pauze...
3: Nebezpečná pauza bych řekl.
2: Nebezpečná. A tam vždycky v té pauze hrál někdo jiný. A teďka tam přišel nějaký Poláci připitý a začali zpívat tady tu píseň. No. A já říkám, kluci, o čem to je? Pač jsme tomu pořádně nerozuměli. A až jsme zjistili, o čem to je...
3: Tak jsme ji nezačali hrát.
2: Tak jsme ji nezačali hrát, protože to je zakuklená píseň, který vlastně nikdo nerozumí z začátku.
3: Až na konci.
2: Až na konci. A to je právě to, že ta píseň je zajímavá tím, že vlastně některé písně, vlastně skoro všechny lidové písně jsou o lásce a opěvování lásky a tady to je opěvování
3: všeho kolem lásky.
2: Ta láska tam je trošku jako zvýrazněná jinak, že tam jsou ke konci jako, tam už je potom ke konci trojka, každá trojka dobrá potom.
3: Ano, tím bych to zakončil.
2: Tak bych to ukončil.
0: Tak si dáme jednu zakuklenou, tady jsou Čechomor.
1: Písnička dne na Českém Vlaníku.
4: Za lasami, za kurami, za důli.

0: Michal Neveta, písnička Chtěl bych žít, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu budou Anna K. nebo Jaromír Majer a jeho malý přítel z města N. Dnešní počasí uznáme, dali jsme vám ho zhruba v 6 hodin a 25 minut a teď jsem slíbil aktuální informace o tom, jaký bude víkend. Připravené meteoroložka Mileda Křížová za zhruba 8-10 minut tyhle informace nabídneme. Já vám přeji hezké ráno a dál poslouchejte Český Blaník. Máme totiž rádi české písničky.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Tak už můžu?
13: Točíme.
12: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
13: No co asi děláte, ne?
12: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
13: A dál?
12: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
13: A kde vás najdou?
12: Jako adresu?
13: Webovky.
12: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
13: Máme.
12: Hele, radši to vem znova.
14: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: Počasí na Českém Blaníku.
1: A to je ten správný čas podívat se na to, jaký bude víkend sobota z nedělí. Ví to meteoroložka Milada Křížová.
2: No už během noci se bude postupně situace uklidňovat a zítra už očekáváme oblačno až polojasno a lokálně déšť nebo přehánky. Odpoledne budou v severní polovině území srážky četnější, ale večer už budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty už budou takové mírnější, ranní 17 až 13 stupňů Celsia, na západě až 11, odpolední teploty v Čechách 18 až 22 a na Moravě a ve Slezsku ještě 21 až 25. V neděli už pak očekáváme polojasno až jasno, pouze během dne přechodně může být až oblačno a přeháníka už se vyskytne pouze ojediněle. No a ty odpolední teploty budou 18 až 23 stupňů Celsia, na jihovýchodě až 26.
1: Tak to vypadá krásně, víkend je před námi. Je pravdou, že nebude tak teplý, ale bude trošku taky příchozí vláha. A tu potřebuje nejen příroda, ale i my lidé, protože už toho vedra. Nechci říct, bylo dost, ono se zase vrátí, protože v příštím týdnu meteorologové předpovídají teploty, které by měly vyšplhat na 27 až 31 stupňů. Takže léto stále ještě pokračuje a s Blaníkem taky. Další koncert chystáme už ode dneška za týden v Tišnově. A podrobnější informace samo sebou na webu anebo z našeho vysílání. Tak hezké ranko.
0: Český Blaník.
3: Český Blaník.
0: Český Blaník.
3: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

0: Marika Gombitová, Miroslav Birka. Rádio Český Blaník a České ráno s Martinem. Za chvíli s Terezou Kerdlovou, Valdou Matuškou a písničkou Dověží. A připraveny jsou aktuální zprávy. Podíváme se na silnice a máme připravenu i aktuální předpověď počasí na ten dnešní den. Pokud byste měli jakékoliv dopravní informace, klidně nám dejte vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici na čísle 720 83 63 07. A přesně tohle číslo můžete využít také k písničce na přání. Ta přijde v 8 hodin a 10 minut. Jaká to bude právě dnes, to je na vás. Tak pište, objednávejte písničky na přání. WhatsAppové číslo 720 83 63 07.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
14: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
16: Český Blaník. Český.
17: Tak když spolu spíme, a na bytě tě mám.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník. S vámi je Martin, za malou chvíli i Tomáš Plus.
1: A my vystoupáme výš nad střechy paneláku.
0: Opět a Radeče.
1: Dokud nademou, věci, co mě dovedou.
0: A nebo skupina Lucie. České písničky, které máte rádi, tady u nás na Českém Blaníku.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes většinou oblačno až zataženo, lokálně s přeháňkami ráno a dopoledne ještě přechodně i polojasno. Teploty přes den mezi 23 a 26, na jihu do 28 stupňů. Na horách pouhých 20, toliko počasí, pojďme na silnice.
2: Za volantem s Českým Blaníkem.
3: Hezké ráno, jsou tu další zprávy z dopravy a vítá vás Hanka Koterová. Dálnice D10 zůstává ve směru na Turnov u Benátek nad Jizerou na 27. kilometru stále uzavřená, a to po včerejším požáru kamionu. Policie dopravu odklání na exitu 21 Tuřice. A bouralo se na D1, tady čekejte dlouhé zdržení a kolony na 188. kilometru ve směru do Prahy, se srazil kamion s motorkářem. Další zdržení je na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy, tady je kolona na 10 minut od 191. kilometru a zdržíte se také na příjezdu do hlavního města. Kvůli omezení u letiště na dálnici D7 ztratíte 10 minut. A to je z dopravy pro zatím vše, přeju vám šťastnou cestu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
6: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko zasáhly velmi silné bouřky. Večera v noci řádily hlavně na jihu Moravy, kde byly tisíce domácností bez elektřiny. Nejvíc zasažené jsou Břeclavsko a Hodonínsko. Do Čech ale už míří další mohutné bouřky, které by měly být podle meteorologů daleko horší. Hrozí silný vichr, přívalové srážky i kroupy. Nejvíc by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Místy to může být 50 až 70 mm srážek. Na železničním koridoru mezi Prahou a Českým Brodem nejezdí vlaky. Ve stanici v Úvalech u Prahy došlo k závadě na trakčním vedení. Podle údajů na webu Českých drah pojedou vlaky dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem odklonem přes stanici Lysá nad Labem. Český Telekom

0: Komunikační úřad chce pokrýt mobilním signálem i místa, kde nyní dostupný není. Jde o 600 lokalit a žádá o to mobilní operátory. Po jednání se sdružením místních samospráv tak zdvojnásobil svůj původní požadavek. Zlepšit se má také pokrytí vybraných železničních koridorů. Prázdninové výlety za zvířaty můžou dětem zpestřit i nejrůznější úkoly a soutěže. Jednu takovou připravuje už zítra táborská zoologická zahrada. O jakou akci se jedná, popisuje ředitel zahrady Evžen Korec.
1: Půjde o vyluštění tajenky křížovky, kdy budou po zoologické zahradě umístěny návody k tomu, jakým způsobem potom tuto tajenku vyplnit, a účastníci této soutěže se dozví mnoho zajímavostí o zvířatech.
0: Za správně vyplněnou tajenku získají děti odměnu na pokladně. Tolik zprávy na Českém Baníku a pokračuje opět Martin Císař.
2: A já jsem tady a se mnou písničky Petra Janu, opět Radeček anebo Petr Novák. A jedna navíc na vaše přání.

0: Český Blaník.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Tohle byl Petr Novák a před námi je ta podle vašeho výběru na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Dámy základní školy Špitálská mají přípravný týden. Už včera prý uklízeli, připravili vše do lavic, aby prvňáčkové měli krásný den. No už to brzo vypukne, konec konců u nás ve škole máme rádi písničky od Jakuba Smolíka. Vždycky si je pouštíme tady z CDčka. Myslíte, že byste nám nějaký duet mohli poslat? No já jsem jeden našel, je to Lucie Černíková, Jakub Smolík a V uličkách mých. Tak doufám, že potěší, posíláme tedy do základní školy Špitálská.
2: Písnička na...

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Český Blaník.
2: Dopravní situace na Výpadovkách
3: města je vážná, nikoliv šedivá. Pozdravím

0: Tohle byla Tania, Nad hlavou létá rock'n'roll. No a možná vám tak zavonil u někoho ze sousedství nějaký ten dobrý grill. Co grillujete? Jsou to olmíny, hermelín, nebo třeba zeleninu, nebo krkovice? Jak je na tom takový Petr Ezek? Má rád grillování?
1: No tak já, nedá se říct, že já bych byl nějaký aktivní na grillování, protože to neumím, takže to nechávám na mých nejbližších. Mám to rád, protože se u toho grilování vždycky setkají lidi, s kterými se třeba hodně dlouho nevidím, protože nemají čas a vídáme se až třeba na chalupě nebo tak. Takže tam se sjedeme a to grilování mám hrozně rádi.
0: No a jak to bude vypadat právě dnes večer? U vás doma nebo třeba na chatě, na chalupě, kam vyrazíte? Bude přát počasí, bude to na grilování dneska večer? No, víte co, počkejte si, za malou chvíli přidá meteorložku Miladu Křížovou a ta bude mít dokonalé informace na téma, jaký bude dnešní, tedy páteční den. Já vám přeji hezké ráno a buďte s námi, za chvíli Jelen, Jiří Pavlica a taky Hradišťan a krásná písnička Miluju tě.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo?
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
15: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.

0: na Českém Blaníku.
1: Je to tady, jak jsem slíbil, také podíváme se na počasí toho dnešního dne. Jaký bude 21. srpen? To ví meteoroložka Milada Křížová.
2: Zpočátku bude oblačno a zataženo, pouze lokálně s přeháňkami, ráno a dopoledne přechodně i polojasno, jako teďka právě máme na severozápadě. Odpoledne a večer ale čekáme od jeho západu postupně na většině území déšť, přehánky a dokonce místy i bouřky, které mohou být až velmi silné. Teploty dnes stoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. Vítr bude postupně během odpoledne sílit na čerstvý severozápadní, v nárazech může mít kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km v hodině, v bouřkách ojediněle kolem 90 km v hodině. No a také se můžou vyskytnout silnější srážky s úhrny kolem 40 mm v kombinaci s deštěm i kolem 70 mm.
1: To bude tedy dnešní den. Já vám přeji, aby se podařil, a když to bude s Českým Blaníkem, to budeme moc rádi. Co vám nabídneme dál, tak za malou chvíli skupina Lucie Dotknu se ohně, anebo Massachusetts a Václav Neckář. Na Václava se teda popravdě řečeno obzvlášť těším.
0: Rádio Český Blaník.
1: A ještě pohled na hodiny, máme 7 minut po půl deváté, posloucháte Český Blaník.

0: Přeji vám krásné dobré ráno, posloucháte Radio Český Blaník. Míříme do Brna, tam se po dlouhých 29 letech vrací evropský šampionát volejbalistek. A podobně jako v roce 1997 jde o šampionát skutečně obrovský. Je o něj totiž neskutečný zájem, což potvrdil místopředseda svazu Martin Gerža.
1: Myslím si, že naplňujeme očekávání. Znamená to to, že co se týče víkendových zápasů, tak je to moc pěkný. To znamená pátek, sobota, neděle. Neděle na Srbsko jako je beznadějně vyprodáno. A co se týče soboty a pátku, tak si myslím, že se budeme blížit jako 4000.
0: A já ještě doplním, že české reprezentantky vstoupí do turnaje právě dnes večer proti Řecku. Zítra je čeká Rakousko a v neděli velký favorit, jak jste slyšeli, je to Srbsko, obhájce stříbra. V týdnu pak zakončí boje ve skupině s Ukrajinkami a Bulharkami. Tak dámy, držíme palce a vracíme se k písničkám. Tady u nás další české. Michal Tučný, Věra Špinarová, ale taky Mandraže, Tančit, dokud můžeš. Já vám přeji hezké ráno a úderem 9. se o vás postará už Veronika Rážová. Užijte si den, víkend a v pondělí zase naslyšenou.
2: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
8: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
7: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
8: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
7: Píšu si zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
8: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
12: Český Blaník. V lese na Jahodách.
13: Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být.
12: Na dece u vody.
13: Krásný nový den a slunce vzbudí.
12: Práci u dobré kávy.

0: dorazí i hráč od kapely Turbo. A na koho se obzvlášť těším, tak to je Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Protože Pepíno si pro nás dnes zase něco přichystal.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Předpověď počasí meteorologů se lehce pozměnila, tak se pojďme podívat na to, jak to bude vypadat. Dnes 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20, většinou obloha oblačná až zatažená, lokálně s přeháňkami. Jinak očekávejte, že během dopoledne by na nás mohlo vykouknout i sluníčko. Během noci se nám ale ochladí na 17 až 13 stupňů Celsia, takže pokud chystáte noční procházku, pořádně se na to oblečte. Zítra přes den 18 až 22 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku až 25 stupňů Celsia. Čekáme oblačnou až polojasnou oblohu, opět jen lokálně déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky. Tak věřme tomu, že nás čeká pěkný víkend. Už za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Pietní akty k událostem z roku 1968 se uskuteční v Praze, Brně, Olomouci, Liberci i dalších městech. Už 200 tisíc pracujících ohodnotilo svou jízdu vlakem. Tuto možnost mají v aplikaci Můj vlak. Podle dosavadních dat jejich spokojenost roste. Co k tomu přispívá, prozradí mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
6: K rostoucí spokojenosti přispívá především rozsáhlá obnova a modernizace vozidlového parku a pokračující zvyšování kvality služeb. České dráhy v posledních letech uvedly do provozu stovky nových nebo modernizovaných vlaků a investují také do digitálních služeb, které zákazníkům usnadňují cestování.
5: Cestující si nejvíce pochvalují nákup jízdenek, ten hodnotí průměrnou známkou 4,69 z 5. Druhým dnem dnes v Českých Budějovicích pokračuje agrosalon Země živitelka. Agrární komora na veletrhu zveřejní výsledky letošní sklizně. Statistici už dříve odhadli, že v tomto roce zemědělci sklidí o necelých 17% méně obilovin než loni a sklizeň řepky klesne meziročně o pětinu. No a fotbalisté Plzně v úvodním utkání závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy prohráli v Bělehradě s Červenou zvezdou vysoko 0-3. Výrazně se jim vzdálil postup do hlavní fáze se soutěžem. Odveta se hraje za týden v Plzni. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi. 9 hodin a 3 minuty, s vámi je Veronika Rážová. Já vám přeju krásné ráno, krásné dopoledne s Českým Blaníkem a českými písničkami. A že jich tu bude víc než dost. Už za chviličku jedna od Turbo. Jirka Korn zaspívá, ale ještě předtím Heidi, Když se načančám.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky znamená.

0: Co Čech? To rekordman.
1: Dobré dopoledne, 9 hodin 14 minut a možná, že už víte, co teď přijde. Pepín Vaněk, ano, náš dobrý známý z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, má pro nás tentokrát kousek větrníkový.
2: Do České knihy rekordů evidujeme i největší větrníkové pole v České republice. Míněno teda takové ty krásné barevné dětské větrníky, aby se někdo neleknul. Ve světě Bludiš v Drnholci tam umístili 8230 větrníků, 6 barev a 5 velikostí. Vypadá to moc krásně, tam mezi nima i česká vlajka a různý obrazce a ornamenty. Bylo to dost práce, protože oni pro každý z těch 8000 větrníků museli do země vyvrtat otvor 15 cm hluboký. No a každopádně, když pojedete okolo, dojďte se tam mrknout. Gratulujeme.
1: Tak my gratulujeme taky a doporučujeme, zajeďte se mrknout i do Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Každý den jsou tam pro vás od 9 do 17 hodin. Tak já doufám, že máte třeba nový tip na výlet, třeba na tento víkend. No a před námi další české písničky, které máte rádi. Jedna od Krištofu, budou tu i Medvědi, anebo Damien.
0: Co Čech, to rekordman.
3: Na českém blaníku.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Krištof, co bude pak? A já vám řeknu, co bude pak, nebo co je teď aktuální. Přesně o půlnoci totiž vydali další písničku. Další single, tentokrát ve spolupráci se Sergejem Barakudou. A tahle písnička nejenom, že se povedla, je chytlavá a je také předzvěstí nového alba, které vyjde už v říjnu. A tady máte ochutnávku.

0: rozpoznat.
1: Tak poslechnout si ji už můžete prakticky všude, jak jsem říkala, vyšla o půlnoci, no a když už jsme u té půlnoci, půlnoční hřích, tak takhle se bude jmenovat nové album kapely Kryštof, které spatří světlo světa už 9. října. Tak se máme na co těšit.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
15: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
16: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
17: Český blaník.
18: Český blaník.

0: Tak to jsou Elánie a jejich tuláci v podchodoch na českém Blaníku. Je to tak, i slovenské písničky si hrajeme. No a teď zabrousíme ještě o něco dál, do Spojených států. Věřili byste tomu, že už je to dnes přesně 39 let, co ve Spojených státech měl premiéru kultovní film Hříšný tanec. Dodnes si troufám tvrdit, že ho milují miliony diváků a já se vůbec nedivím, protože ta chemie, která mezi Jennifer Grey a Patrickem Swayzem funguje, je naprosto dokonalá. I když pozor, prý to bylo jenom na plátně. Ve skutečnosti se ti dva moc nemuseli, už jenom proto, že spolu předtím natáčeli nějaký jiný film a úplně to tam neklapalo. Jinak legendární scéna zvedačky v jezeře byla navíc čisté fyzické utrpení podle herců. Točilo se totiž na podzim a voda měla jen a jen pár stupňů a tak herci doslova modrali chladem. I proto ve filmu neuvidíte u té zvedačky žádný detailní záběr na jejich obličeje. Ještě další perlička, věřili byste tomu, že Jennifer Grey, která hrála tehdy 17-letou dívku, tak měla už 27 let, stejně tak jako Patrick Swayze. Já si myslím, že Hříšný tanec je naprosto kultovní, dokonalý film, no a svědčí o tom i fakt, že ačkoliv náklady na jeho výrobu byly 6 milionů dolarů, tak dohromady vydělal těch milionů 200. Tak já si myslím, že to je báječná zpráva. No a pokud máte chuť, podívejte se třeba dnes večer na Hříšňák. No a pokud máte ještě větší chuť, poslouchejte Český Blaník, protože za chvilku vám nabídnu Xindla X nebo Lucku Bílou.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší ánit.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. SenLife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
10: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
11: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
10: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
11: Stylový, pevný, bez keců.
10: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
11: Když už bydlíš, tak pořádně.
10: Deflé. Dvě E na konci.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Pila Smrčiny hlásí. Čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad dřeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. PilaSmrčiny.cz.
14: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
15: Český Blaník.
16: To je Blaníček.

0: Taky tu pro vás budu mít jednu velmi lákavou pozvánku, kde si můžete české písničky užít naživo.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Deštník sebou, tak to je základní pravidlo pro nadcházející víkend, ale nebojte, dočkáme se docela pěkného počasí. Očekávejte, že během dneška naměříme místy až 29 stupňů Celsia. Obloha bude z počátku dne v tuto chvíli ještě někde polojasná, později potom zatažená, místy přehánky nebo pouřky. V noci se nám pak ale výrazněji ochladí. Čekejte pouze 16 až 11 stupňů Celsia. No a jak bude vypadat zítřek, tak kromě toho, že mohou přijít deště a bouřky, čekejte, že teploty budou docela vysoko, až 22 stupňů naměříme v Čechách, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 26. Na horách tam bude ale chladno, jen kolem 13. Už za chviličku tu budou zprávy, ještě předtím doprava a pak pokračujeme v českých písničkách.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Za volantem s českým blaníkem.
0: Pohodové dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je aktuálně na dálnici D11. Dopravní nehoda se vyšetřuje ve směru z Prahy do Hradce Králové u Poděbrat na 36. kilometru. Počítejte, že tady si postojíte. Neprůjezdná je od rána dálnice D10 na 27. kilometru u Benátek nad Jizerou směrem na Turnov. Se odklízejí následky po včerejším požáru kamionu. Policie dopravu odklání na exitu 21 Tuřice. Zdržíte se od rána také na příjezdu do Brna po D1 ve směru od Prahy. Osobní auta v koloně popojíždějí asi čtvrt hodinky od 182. kilometru. Kamiony se zdrží déle. Přeju vám šťastnou cestu.
1: Zprávy na Českém plánu.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Registrační úřady dnes dokončí schvalování nominací pro letošní senátní volby. Stejně tak by mohly pokračovat v oznamování, které z volebních uskupení a kandidátů připustili k souběžným komunálním volbám. Obecní volby se spolu s prvním kolem senátních voleb uskuteční 9. a 10. října. Klatovy při svozu odpadu vstoupily do nové technologické etapy. Jako první v plzeňském kraji mají elektrický vůz, který smetí odváží. Nový automobil je výrazně ekologičtější. Přínosy více přibližuje mluvčí města Radmila Nagovská.
7: Hlavní výhodou elektrického pohonu je skutečnost, že při provozu nevznikají žádné lokální emise. Vozidlo je také podstatně tichší než běžné dieselové motory, což ocení obyvatelé ulic, ve kterých se odpad sváží v ranních hodinách.
6: Nový svozový vůz vyšel na více než 10 milionů korun. Přibližně 4,5 tisíce odběrných míst na jihu Moravy ve čtvrtek zůstalo po bouřkách bez elektřiny. Nejčastější příčinou byly popadané stromy a větve v elektrickém vedení. Bouřky nejvíce zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. No a fotbalisté Jablonce v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy prohráli v Glasgow s Rangers 0-1. Odveta se hraje za týden na Jablonecké Střelnici. Severočeši ve druhém předkole přešli přes Varaždín a ve třetím předkole vyřadili RFS Riga. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 10 hodin a 4 minuty, s vámi je Veronika Rážová a před námi Standa Hložek, Linda Finková, Pavel Noha, taky Lunetik a nebo Hanka Zagorová. Spolu s ní se podíváme do biografu Láska. Tak hezký den.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Posloucháte Český Blaník, 10 hodin a 16 minut k tomu a já tu pro vás mám další pozvánku. Úžasnou pozvánku. Ta se týká příštího pátku, tedy 28. srpna, kdy doporučuju, abyste si udělali čas a vydali se do Tišnova. Pokud si říkáte, proč právě tam, no tak odpověď je velice jednoduchá, protože právě tam se bude konat další letní koncert Rádia Blaník. A stejně jako vždy, i tentokrát neplatíte vstupné. Stejně jako vždy, i tentokrát vystoupí spousta úžasných českých zpěváků, které znáte z našeho vysílání. Tak teď to bude Vojta Nedvěd, taky Tereska Mašková a stejně tak i Janek Ledecký. A nesmím opomenout ani naši blanickou kapelu, která jako vždy předvede to nejlepší ze svého repertoáru. Takže pokud máte chuť, příští pátek určitě si udělejte místo a čas na to, abyste mohli vyrazit do Tišnova, kde začínáme 5 minut před 5 odpoledne na náměstí Míru. Tak já si myslím, že to je báječná pozvánka, nebojte, my vám to ještě do té doby připomeneme. Přeci jenom je to ještě za týden, ale už teď třeba spřádáte nějaké plány, tak s tím počítejte. Za chviličku další české písničky tady u nás na Českém Blaníku.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

0: Pavel Bobek, pojď dál a zpívej na Českém Blaníku. Pojďte taky dál s námi, protože už za chvilku tu budou další české písničky. No a pokud byste si chtěli to čekání na ně trošičku zkrátit, pak doporučuji, ať se podíváte na naše sociální sítě. Pokud jste tam třeba dlouho nebyli, tak vězte, že toho přibylo spousta a spousta, protože každý den přidáváme něco nového, něco zajímavého, poutavého, poučného a taky vtipného. Zkrátka dobře, staráme se o naše sociální sítě, jak nejlépe můžeme a věříme, že jste za to rádi. A my budeme zase rádi za to, když nás budete sledovat a třeba nám občas dáte nějaký tip, čemu se můžeme věnovat. Český Blaník, tak přesně takhle nás najdete jak na Instagramu, tak i na Facebooku.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
11: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
13: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
14: Rádio Český Blaník.

0: Já jsem na tom úplně stejně jako Jana Kratochvílová. Taky mám ráda smích. Smích všech. Nezáleží na tom, jestli tvůj, váš nebo můj. Každopádně, co mám taky ráda, jsou české písničky. Já věřím, že vy taky proto nás posloucháte. Ale možná, že vám chybí nějaká, kterou jste už dlouho neslyšeli a rádi byste ji u nás slyšeli. Tak si o ní pojďte napsat. Stačí vzít do ruky telefon a na číslo 720 83 63 07 mi napsat, kterou chcete, proč ji chcete, komu ji pošleme. Podepište se tam taky, protože občas tu máme i anonymní zprávy. Každopádně já už se moc těším na váš výběr. Bude tu zhruba za půl hodinky písnička na přání, takže máte ještě čas na rozmyšlenou, ale příliš dlouho neotálejte, protože kdo dřív napíše, ten bude mít písničku. 720 83 63 07, to je to správné číslo a nabízím i možnost nahrát hlasovou zprávu na stejné číslo, a to v případě, že máte WhatsApp a můžete nahrávat hlasovky. Tak do toho. Těším se za půl hodiny písnička dle vašeho gusta. Do té doby zase něco od nás, třeba Slza a nebo Dalanda.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský?
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
11: Tak už můžu?
12: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
12: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
12: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
12: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
12: Webovky.
11: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
12: Máme.
11: Hele, radši to vem znova.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
15: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
16: tady není co do kamen!
15: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Oh.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Český blaník.
19: To je blaníček.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: anebo na podvod Honzy Nedvěda.
1: Chtěl jsem to ráno, vina puse círal, jsem s tebou ti říct, že už ji nezavolám pro jednu pitovou.
0: Tak, jak slyšíte, bude to tady pestré, ale ještě předtím si dáme zprávy a taky počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak můžu říct, že nad Prahou to zatím vypadá docela příznivě. Sluníčko nám dokonce prosvítá mezi mraky, ale bude se to měnit. Během dne by mělo být spíš zataženo, ojediněle i s přeháňkami, a to na území celé České republiky. Přeháňky budou lokálního rázu. Očekávejte teploty až do 28 stupňů Celsia. Pokud míříte nahory, tam naměříte kolem 20. V noci se nám potom ochladí 16 až 11 stupňů, tak to jsou noční maxima. No a co se týče zítřejšího dne, očekávejte polojasnou přechodně zataženou oblohu, ojedinělé déšť nebo přehánky. Teploty níž než dnes, 17 až 22 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku 21 až 26, na horách jen kolem 13.
3: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
5: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko čeká v pátek a v noci na sobotu významná srážková situace. Přes naše území bude přecházet tlaková níže, která přinese velmi silné bouřky i vydatný déšť. Tato kombinace může lokálně přinést srážkové úhrny kolem 70 mm. Nejvíce by mělo napršet v pásu od Šumavy po Krkonoše. Cestování vlakem má nabídnout kvalitnější mobilní připojení. Správa železnic chce zlepšit pokrytí 5G signálem na vytíženém koridoru mezi Prahou a Českou Třebovou. Co se změní, ví mluvčí státní organizace Nela Frýbová.
1: Na 5 místech vyrostou nové vysílače, o samotné šíření signálu se postarají mobilní operátoři. Nejvyšší přípustná nabídková cena je necelých 170 milionů korun. Hotovo by mělo být na začátku roku 2028.
0: V současné době správa železnic hledá pro zakázku projektanta a zhotovitele. Čína začala do dopravního provozu nasazovat roboty, kteří mají policistům pomoci s rutinními úkoly. K hollywoodskému Robocopovi z filmu z roku 1987 mají zatím daleko, nemají zbraň ani pravomoc zatýkat a místo mechanického kroku se pohybují na kolečkách. No a fotbalisté Hradce Králové v úvodním utkání čtvrtého předkola konferenční ligy vybojovali v závěru po trefách Abdullahiho Umara remízu 2-2 na hřišti Panathinaikosu. Na olympijském stadionu v Aténách padly všechny branky po změně stran. Odveta je na programu příští týden v Hradci. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré dopoledne, 11 hodin a 4 minuty, už jen pár minut nás dělí od písničky podle vás, tedy písničky na přání. O tu si píšete na 720 83 63 07. Do té doby si dáme Kubu Smolíka, Helenu Vondráčkovou a nebo Michala Prokopa, Framos 5 a Kolej Yesterday na Českém Blaníku.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: Stejně jako každý všední den, i dnes touto dobou budeme plnit písničkové přání a plnit ho budeme Filipovi. Ten napsal: Dobrý den do rádia, prosím, zahrajte pro mou manželku Irenu jejím zítřejším narozeninám písničku od kapely Krištof se Simou Martausovou Hvězdáři. Těším se, jak to oslavíme. Už brzy budu zpátky, lásko. Tak my přejeme také všechno nejlepší a tady je vaše písnička.
0: Písnička na přání. Naše

0: Můj oblíbenec a nejenom můj, Karel Gott, to musím zvládnout sám na Českém Blaníku. Jen 2 minuty nás dělí od 11:30, už se nám blíží doba oběda, takže možná, že to u vás už voní. No a my si už za chviličku povíme, co se může dít o víkendu tady u nás na Českém Blaníku, když to u vás bude vonit od táboráku. Počkejte si na to, za chviličku další české písničky, třeba jedna od Moniky Stachové anebo Katapulti, Hlupák váha.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Renault nebo Dacia. V Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
3: Skonto nabité.
4: Nyní ve skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
10: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
11: Pamatuješ na loňskou letní Letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
13: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
15: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Procházka po lese a večer čerstvá smaženice jsou věci, které se nemění.
1: Léto s českým Blaníkem.
2: Pustý hřas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: to.
1: Tak to byl Honza Nedvěd a jeho podvod na Českém Blaníku. Pokud vám to nestačilo a chtěli byste ještě další, ať už Nedvědovku nebo jinou písničku k táboráku, tak pak doporučuji, laďte nás určitě v sobotu i v neděli. A to vždycky večer od 19. do 22. hodiny, kdy tady máme písničky k táboráku. Navíc pokud si naladíte ještě o hodinku dříve, tedy 18 až 19, tak potom laďte vedlejší Blaník, tedy našeho staršího brášku Rádio Blaník, kde Nedvědov a další písničky k táboráku budou znít celou hodinu. A pozor, dokonce tam zazní i jedna živá Nedvědovka od Nedvěda mladšího, tedy od Vojty. Tak pokud plánujete nějaký táborák, opejkačku, grilovačku, cokoliv, anebo jenom posezení s přáteli a máte tenhle styl hudby rádi, určitě si během víkendu, tedy jak sobota, tak neděle, přijdete na své. Za chviličku už další české písničky, které máte rádi tady u nás na Českém Blaníku. A nabídnu třeba Valdemara Matušku a jeho Ráno.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
4: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
9: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
8: Potřebujete auto na výlet?
9: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
8: Nebo chcete styl na každý den?
9: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
8: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
9: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
0: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun. Sportka od Olvinu.
14: Český Blaník.

Petra Janů, Petr Janda, není nám už 17. 12. hodina je tu zcela přesně, tedy pravé poledne, a já už tu pro vás chystám písničky na další hodinu. Zpívat nám bude Hanka Zagorová. Sami to slyšíte, pátek, taky tu bude jedna pohádková od Moniky Absolonové.

0: uvidíte 17 až 22 stupňů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tepleji až 26. Ovšem na horách zase chladněji, jenom 13 stupňů. Tak užívejte pátek i víkend s námi, s Českým Baníkem. Za chviličku pokračujeme.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
6: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
5: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
7: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
8: Co Čech, to rekordman.
9: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
8: Pojďte si s námi o nich povídat.
9: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
8: Co Čech, to rekordman.
9: Na Českém Blaníku.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké poledne přeje David Račák. Toužebně očekávané deště začínají oživovat zeleň. Na doplnění zásob podzemních vod ale podle odborníků zdaleka nestačí. Lidé, kteří o vodu v průběhu léta přišli, by si navíc měli dát pozor, pokud se jim studny znovu naplní. Voda totiž může být kontaminovaná. Opava chystá nové místo pro všechny milovníky svých čtyřnohých parťáků. U Stříbrného jezera vznikne psí park, kde budou moci mazlíčci běhat bez vodítka a bezpečně trávit čas se svými majiteli. Co všechno místo nabídne, popisuje mluvčí města Roman Konečný.
11: Oplocený areál nabídne místo pro každodenní venčení, socializaci psů, jejich hru i základní výcvik. Součástí budou také jednoduché agility a tréninkové prvky, které zpestří společně strávený čas psů i jejich majitelů.
10: Samozřejmostí bude i praktické vybavení, například odpadkové koše a zásobníky se sáčky na psí exkrementy. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal memorandum, které počítá s téměř 6-násobným ročním zvýšením počtu amerických vzletů do vesmíru. Do roku 2030 by ze Spojených států mělo být prováděno 1000 startů a návratů do atmosféry ročně. No a české volejbalistky dnes večer zápasem proti Řecku rozehrají domácí mistrovství Evropy, které se po 29 letech vrátilo do Brna. Mimořádný náboj bude mít zápas pro řeckého kouče české lavičky Janise Atanasopulose. Řecké kořeny má i blokařka Ela Koulisiány. Utkání začne ve 20 hodin. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
8: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné poledne, 12 hodin a skoro 5 minut k tomu. S vámi je Veronika Rážová a já už tu pro vás chystám jednu zajímavost ze silnic. Konkrétně se podíváme poblíž Pohořovic. Do té doby ale Hanka Zagorová, Honza Kalousek a nebo Miraj na Českém Blaníku.

0: Tak já bych tuhle písničku doslova nazvala Oda na pátek. To je Hanka Zagorová na Českém Blaníku krátce před čtvrt na jednu. My se teď spolu vydáme do Hořovic na Berounsku. Tam totiž mají konečně svůj obchvat, který zjednoduší i cestu mezi dálnicemi D4 a D5. S komentářem už je tu středočeský krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek.
1: Zákazy tranzitní dopravy obecně tranzitní dopravu neřeší, protože co není tranzit, může být dopravní obsluha. To, co tranzitní dopravu z center jednou provždy vyřeší, je právě stavba obchvatů, to znamená dostat tu dopravu mimo centra a zastavěnou část obcí a měst.
0: Ještě doplním, že stavba trvala skoro 2 roky a její součástí jsou taky 2 mosty a lávka pro pěší. Tak držíme palce, ať splní svůj účel a posíláme další české písničky. Za chviličku třeba Eláni, taky slovenská a teď Petr Novák.

0: Tak to byla pohádková písnička z roku 2014 Najednou a Monika Absolonová, tedy Ledové království. Možná, že se nám taky trošičku stane Česká republika ledovým královstvím, alespoň podle toho, co předpovídají meteorologové, že zítra se nám poměrně razantně ochladí. Ale nezoufejte, já věřím, že s českým blaníkem se zahřejete i tak, protože vám tu budeme hrát ty na srdci hřejivé české písničky, které máte rádi. Za chviličku Redy Kirken, Marie Rotrová a nebo Michal Tučný.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
9: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz.
12: Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
14: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
13: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
14: Stylový, pevný, bez keců.
13: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
14: Když už bydlíš, tak pořádně.
13: Deflé. Dvě E na konci.
15: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
16: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
18: Český blaník.
19: Medicine man!

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Nejsi. Do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vcházíš.

0: Jiří Korn, nejsi na českém Blaníku. Michal Krusberský, jsi.
1: Já doufám, že tady ještě jsem, no.
0: Ahoj, taky jaký jsi měl den zatím doposud?
1: Takový uběhaný, obchodní, ale už dobrý.
0: Obchodní, co pak jsi scháněl?
1: No, něco na sebe hezkýho.
0: No tak musím říct, že jsi mi ukazoval i nějaké fotografie, jak si zkoušíš nový oblek a musím říct, že ti to sekne ohromně. Škoda jen, že to posluchači nemohou vidět.
1: No, dáme tady kamery a pak to půjde.
0: Dobře, co ale rozhodně mohou posluchači je slyšet tě, protože ty během odpoledne máš připravenou písničku dne, písničku na přání i o koncertě Rádia Blaník bude řeč a ten tu bude už za týden, takže už je to poměrně aktuální záležitost, no ale co je hlavní? Naplníš celé odpoledne českými písničkami, které mají naše posluchači rádi. My si dáme ještě do té doby, než zvednu kotvy Činasky anebo Babiho Daňka. Přeju vám krásný pátek, hezký víkend a v pondělí se budu těšit na slyšenou.
1: Ahoj.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
10: Yeso!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu. Oh,
14: špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
18: Rádio Český Blaník.
19: Dnes ráno,
18: když bylo půl.

0: Vy se rozhodně koukat po jiné stanici nemusíte, protože my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Karel Gott za námi a před námi třeba Vašek Neckář, Lékořice za chvíli.
1: Lékořicí cesta ke mně ti zase.
0: Také budou Šrouby do hlavy od Lucie. A ještě Pavel Žalman Lohonka.
2: Kdyby tady byla taková...
0: No jo, české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.

0: Českém Blaníku.
1: Počasí na víkend, to je taková všeho chuť, řekl bych. Bude oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. V severozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle s deštěm nebo s přeháňkami, někde i s bouřkou. Později odpoledne a večer už máme čekat ustávání srážek i ubývání oblačnosti. A teploty v sobotu půjdou dolů na 17 až 22 stupňů, alespoň v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku tam bude trošičku víc, 21 až 26 a na horách kolem 13. Jen v a Beskydech až 17 stupňů. Tak tolik počasí na sobotní den a teď aktuální zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém hlavě.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Česko si dnes připomene 58. výročí zahájení okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou. Invaze začala v noci z 20. na 21. srpna 1968. Hned první den zemřeli při střetech s vojáky nebo u okupanty zaviněných nehodách desítky obyvatel Československa. Prázdninové výlety za zvířaty mohou dětem zpestřit i nejrůznější úkoly a soutěže. Jednu takovou připravuje už zítra táborská zoologická zahrada. O jakou akci se jedná, popisuje ředitel zahrady Evžen Korec.
4: Půjde o vyluštění stajenky křížovky, kdy budou po zoologické zahradě umístěny návody k tomu, jakým způsobem potom tuto stajenku vyplnit a účastníci této soutěže se dozví mnoho zajímavostí o zvířatech.
3: Za správně vyplněnou stajenku získají děti odměnu na pokladně. Do Arabského moře dorazila americká letadlová loď USS George Washington a její doprovodná skupina. Vystřídat má letadlovou loď Abraham Lincoln. Podmínky na její palubě vyvolaly ve Spojených státech silnou kritiku opozice. Podle amerického velitelství byla výměna plánovaná. No a po více než měsíční pauze vyplněné mimo jiné mistrovstvím Evropy se dnes znovu rozběhne kolotoč atletické diamantové ligy. V hlavním programu v Lausanne by se měli představit dva čeští atleti, oštěpař Jakub Vadlejch a překážkář na 400 metrů Michal Rada. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Krásný páteční den už vám přeje Michal Krosberský. Za chvíli budete mít Padla, ale teď ještě Karel Černoch a Popelky. Kolik je

0: Pochutnali jsme si na Lekořici, Vašek Neckář za námi a Vašek Neckář bude mít za pár dnů, konkrétně 26. října, společný koncert s Petrem Spáleným v divadle Hibernia, kde byste chtěli vyrazit. No a v Praze zůstáváme, na takzvanou nostalgickou tramvajovou linku číslo 23 vyjedou o víkendu dvě zrenovované tramvaje typu T3. Cílem tohoto projektu je, aby každý z vozů na lince 23 připomínal jiné období. Pokračuje Petr Malík z dopravního podniku.
1: Nostalgická linka 23 jezdí každý den, v pracovní dny má interval 30 minut, ale o sobotách a nedělích má interval 7,5 minuty. Tramvaj 63.12 vyjede teď v sobotu a ta druhá tramvaj 71.22 vyjede v neděli 23. srpna.
0: No, tak se můžete svést, pokud tady třeba budete i na výletě, a my už teď zase jdeme hrát. Šalom a Pavel Žalman Lohonka za chvíli, ale teď Jiřina Urbanová, Nebudeš sám.

0: Pavel Žalman Lohonka, kdyby tady byla taková panenka. No přátelé, jednu panenku pro vás budu mít i za chvíli. Dorazí Anna K. a Údolí včel, ale taky si dáme Luci, Pepu Wagnera a nebo Mekyho Žbirku. Já myslím, že je slušný výběr na páteční odpoledne. Tak ať se vám daří a krásný pátek přejeme z Českého Blaníku.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
9: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
10: tady není co do kamen!
9: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
11: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
12: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: Radio Český Blaník.

0: Tak jsme to tady rozsvítili s Mekým Žbirkou. Zažini teď 14 minut před 14. na Českém Blaníku a my teď naopak zapálíme ohně, přátelé. Konec prázdnin bude patřit totiž na hradě Helštín, nedaleko Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, opět černému řemeslu, čili všem kovářům. Ano, je leto, se tady rozezní kladiva a kovadliny a vy budete moci sledovat všechny ty mistry černého řemesla. Už zítra bude na hradě totiž zahájeno tradiční kovářské fórum, které potrvá až do pátku 28. srpna. No a vybraný kovářský tým v jeho průběhu vytvoří přímo v areálu před vašimi zraky další plastiku, která následně rozšíří hradní sbírku, která už tam je. Pořadatelský tým očekává, že se zúčastní až 600 kovářů z 20 zemí. A významnou součástí letošního ročníku bude opět i účast středních odborných škol. Takže rozhodně se zastavte, bude na co koukat. A za chvíli Olympik anebo Hanka Zagorová od nás.
1: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
5: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
6: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
5: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
6: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
7: Vytáhni Jendu!
8: Co říkáš? Výtahy jedna?
7: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
8: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty!
7: Povídám, vytáhni Jendu!
8: No jo, výtahy jedna!
9: Teď my už máme výtahy jedna.
8: Jendo?
10: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
11: Jendo, ty seš ale bedna.
12: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
13: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
14: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
15: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbyty.cz.
15: Rekbyty, záruka kvality.
16: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
17: Vyslev se na to, Franto!
18: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
19: Nákupy v online shop CZ.
20: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
19: www.onlineshop.cz.
21: Rádio Český Blaník.

0: Petra Páchová, Jiří Škorpík, buchet je spousta. No, dal bych si po obědě takový dezertík v podobě buchtičky nějaké plněné, ale nechám to na vás, co si dáte vy. My vám rozhodně budeme dál servírovat české písničky, které máte rádi. Vanastovky za chvíli a nahá. Taky si pustíme Helenu Vondráčkovou, to je štěstí. A budou i legendární stánky od Brontosaurů. A další skvělé písničky. Tak se na ně počkejte, za chvíli pokračujeme.
1: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmy otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.

0: Tolik počasí na zítřek a teď David Račák a další zprávy.
1: Zprávy na Českém plánu.
2: Hezké odpoledne přeje David Račák. Příští pátek časně ráno bude nad Českem v případě bezoblačného počasí možné pozorovat částečné zatmění měsíce. Viditelné by mělo být i bez dalekohledu z celého území. Nejlépe ho ale lidé uvidí na jihozápadě, kde bude možné spatřit maximální fázi za jasného rozbřesku ještě nad obzorem. Po dlouhých 7 letech se v Zoo Praha narodilo mládě Lachtana jihoafrického. Sameček přišel na svět začátkem června a jeho matka Daisy se o něj od prvních dnů vzorně stará. Blíže ho představí mluvčí zoologické zahrady Filip Mašek.
3: Krásně prospívá, narodil se, měl asi 4,5 kg, teď už svou hmotnost strojnásobil, váží 14 kg. Mládě je teď plně odkázáno na péči matky, ještě zhruba rok bude kojeno a potom teprve přejde na stravu dospělých, kterou tady v Zoo Praha tvoří mořské ryby nebo olihně.
2: Nový přírůstek navíc pokračuje v rodové linii slavného Lachtana Gastona, je totiž jeho pravnukem. Půjčit si peníze je teď pro vlády předních ekonomik světa dražší než za poslední léta. Napětí na Blízkém východě a vlna nových státních dluhopisů ženou náklady na vládní půjčky na úrovně nevídané od finanční krize. Investoři chtějí vyšší úroky, bojí se inflace a drahých úvěrů. No a technickou časovkou v Monaku odstartuje v sobotu cyklistická Vuelta s hlavním favoritem na celkové vítězství Tadejem Pogačarem. 81. ročníku španělské Grand Tour se zúčastní jediný Čech Jan Hirt. Sedmým startem překoná rekord mezi tuzemskými jezdci. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Krásný pátek vám přeje Michal Krosberský. Za chvíli se podíváme na D1, kde můžeme čekat o víkendu problémy, ale teď Marta Kubišová a Ringo Ding.

0: Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Madonu Donatella jsem zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla,

se drál oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je ta moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, po libek letní řekou plyne voda čistá. Ach, smut!

Latina. Herodes v bílém plášti vraždí nevinátko, v kamnech kosti praští a po koláčích se.

0: Heřmánko ve štěstí. Tak to byl Jarek Nohavica na Českém Blaníku. Ovšem to, co nás čeká o víkendu, to úplně šťastné nebude, protože ne jedna, ale rovnou dvě uzavírky nás čekají na D1, a to mezi exity 21 Mirošovice a 29 Chocerady. Tady totiž se po obě dvě víkendové noci uzavřou tyto sjezdy kvůli kvůli zkouškám mostu, budou tady probíhat zátěže, ano. Uzavírka v noci z dneška na sobotu, bude to mezi 10. a 6. a ze soboty na neděli potrvá tahle uzavírka mezi 8. večerní a 8. ranní, prosím vás, jo. A proč se tohle všechno bude dít přes noc, to nám prozradí dopravní expert a mluvčí ŘSD Honza Riedl.
1: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplot výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
0: No, tak už máme jasno, tak doufáme, že to dobře dopadne a pak už se bude volně jezdit. Zdravíme i na cesty, šťastnou cestu a dojďte všude tam, kde máte namířeno. Teď už k Syndelix a Mirka Miškechová. Cudzinka v tvojej zemi.

0: To je štěstí, zpívala Helena Vondráčková. No, moc štěstí neměla při výběru další akce, kde měla vystoupit tento víkend v Novém Jičíně v amfiteátru na Skalkách. Tady je to zrušeno, protože se nedohodli s pořadatelem, respektive pořadatelí prý neposlal peníze, takže od toho odstoupila. No, držíme palce, ať dalších takových zkušeností má co nejméně a rozhodně vám posíláme za okamžik ty stánky, které jsem sliboval na začátku hodiny a bude Jirka Schellinger, René, já a Rudolf.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů přes šatní skříně a komody až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Takhle slyší hles medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tofife v Byla klubu od dvou kosů za 29,90 za kus a hroznové víno bílé 1 kg za 39,90. Byla, to dobré začíná u nás.
7: Nákupy v online shop CZ.
8: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: La Luna, písnička, kterou známe třeba i v podání Belindy Carlisle, tohle byla ovšem Pavla Forstová u nás na Českém Blaníku, kde samozřejmě hrajeme pouze české písničky, které máte rádi.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď další domácí rekord a bude větrníkový. No, ne, že bychom se cpali tím sladkým větrníkem, spíš půjde o ty malé papírové větrníčky. Pepo, povídej.
2: Do České knihy rekordů evidujeme i největší větrníkové pole v České republice. Míněno teda takové ty krásné barevné dětské větrníky, aby se někdo neleknul. Ve světě Bludiš v Drnholci tam umístili 8230 větrníků, 6 barev a 5 velikostí. Vypadá to moc krásně, tam mezi nima i česká vlajka a různý obrazce a ornamenty. Bylo to dost práce, protože oni pro každý z těch 8000 větrníků museli do země vyvrtat otvor 15 cm hluboký. No a každopádně, když pojedete okolo, dojeďte se tam mrknout. Gratulujeme.
0: No, tak to se teda pěkně zapotili. Gratulace je od nás a za chvíli hrajeme.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém Blaníku. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
5: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
6: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
8: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 250 milionů korun.
12: Sportka od Olvinu.
13: Rádio Český Blaník.

0: No, zdravíme do hospudek. Jarošovský pivovar a Argema za námi a po 15. hodině bude pocit divokého byla. Asi takovej pocit, jako je. Taky si pustíme noče, Pavla Vítka, víš, jak se mi líbíš. A ještě Hanka Zagorová. Řekni třikrát lásko. A budou i další české písničky, které máte rádi, tak si na ně počkejte hned po zprávách, jim dáme prostor.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Renault nebo Dacia. Autosav Benešov najdete širokou nabídku nových vozů i autorizovaný servis pod jednou střechou. Profesionální služby, výhodné financování, výkup vašeho vozu a přístup, který oceníte. Autosap Benešov. Jedeme s vámi každý den.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: O víkendu nás čeká taková všehochuť. Už zítra oblačno až polojasno, přechodně i zataženo. V severozápadní polovině území místy, jinde jen ojediněle s deštěm a také se občas může vyskytnout bouřka. Později odpoledne a k večeru už máme čekat ubývání oblačnosti. Teploty 17 až 22 v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude o něco teplej. Tam naměříme 21 až 26 stupňů a na horách kolem 13.

0: Hladiny menších toků v Praze a na severu Čech. Na varování tak reagují i pražští hasiči, kteří zvýší počet pracovníků na krajském operačním a informačním středisku. Pohyb má ve školní výuce stále větší prostor. V Mělníku bude od září pokračovat program Trenéři ve škole, který vstoupí do třetí sezóny. Pokračuje mluvčí radnice Jan Nováček.
1: Do projektu je zapojeno už od prvního ročníku 5 základních škol. Pod vedením profesionálních trenérů bude mít letos možnost vyzkoušet si až 7 sportů celkem 770 dětí ve věku od 6 do 10 let.
0: Výuka bude probíhat v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo dalších víc než 6 kilometrů dálnice D35, a to v úseku mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem. Auta nicméně zatím neprojedou tunelem Homole, ten se objíždí a do provozu půjde až příští rok v létě. Otevření zkomplikovaly složité geologické podmínky při ražbě. Tolik zprávy, pěkný den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré odpoledne, možná už máte taky padla, tak vám za chvíli i do aut pošleme 3 ve 3, ale ze všeho nejdřív Divokej byl a Pocit. Michal je s vámi.
5: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Český baník.
1: Tři ve tři.
2: Opět Radeček a s nimi zpěvačka Eli, to je za námi, před námi, tři ve tři. Přátelé, co tady pro vás mám? Mám tady pro vás například tři písničky, díky kterým budeme v pohodě. Je pátek, za chvíli to máme za pár, po práci a před námi víkend, tak proč bychom se nehodili trošičku do pohody, vidíte? Takže Standa Hložek, Petr Kotfalt, v pohodě, to je já první volba, která nás napadla. Potom Máci a pohoda a do třetice pohoda od Kabátu, abychom uspokojili i vás, co jste trošku rokověji založený. Tak pojďme si to užít na Českém blaníku, 14 minut po 15.
1: 3 ve 3
0: na Českém blaníku. Cool.

ulici bydlel pan Svoboda, že se pořád smá, měl přes dívku Pohoda. Když jsem se ho ptal, jak pak dneska je, říkával Pohoda. Měl malej byt, ženu a dvě děti, pět stával do práce, domů šel v půl třetí, noviny pod paží, cukroví pro děti.

ze sousedního bytu, poslouchala za dveřmi a záviděla v skrytu. Paní Šulcová psala dopisy, co jsou zvláštní tím, že nemají podpisy a ty úřady a ty počty si, kdo kde a kolik. Dík paní Šulcové, jejímu dopisu, rychle pan Svoboda dostal se do spisu, ač není podpisu, je třeba prošetřit a

a svoboda je čistej. Lepší na něj dávat pozor, kdo si má být jistej. Včera se stěhoval pryč od nás svoboda na nějakou samotu někde u náchoda. A já vím určitě, není to náhoda, a tak trochu se bojím, že brzo budem my hledat samoty, k bydlení nastálo nejen o soboty, kvůli pár Šulcovým, no a vím na tuty, o to nestojím. Usnívavej svoboda, mi totiž hrozně chybí, zjišťuju to ponenáhlu a málo se mi líbí, že Šulcová je na koni, tak proto není náhoda,

hořile sa hořil nej dům. Hoří velkostatek sousedům. To je smůla, drahá, podívej.

0: Tři pohodové písničky, třikrát pohoda a pokaždé úplně z jiného žánru. Víte, měli jsme tady takový popík, měli jsme tady folk a teď i rock. Kabáti za námi a v tom pohodovém rytmu budeme rozhodně pokračovat dál, protože už za okamžik tady bude třeba Janek Ledecký, pěkná, pěkná, pěkná a také slibovaná Hanka Zagorová.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz. Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikostí M 10 kusů za 49,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Radio Český Blaník.

0: Petr Nať na Českém Blaníku a písnička Pojďme se zachránit a já říkám Pojďme se bavit.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Přátelé, my celé léto za vámi jezdíme s našimi interprety, abychom vás právě pobavili, abychom vám ty české písničky přivezli až k vám domů, všude tam, kde bydlíte a nemuseli jste jezdit nikam daleko. Takže za týden 28. srpna se těšíme těšíme v Tišňově, ano, je to tak, tam za vámi zavítáme. A už před chvilkou jsme tady měli Janka Ledeckého, který zpíval Pěkná, pěkná, pěkná, tak ten tam taky mimo jiné bude, ale bude i Vojta Nedvěd.
3: Kočovní herci tu jsou.
0: A taky Tereska Mašková. A taky naše blanická kapela, takže nebojte se, o zábavu bude rozhodně postaráno. O jídlo a pití taktéž, bude tady spousta stánků, rozhodně doporučuji vzít třeba i nějakou hotovost a kdyby náhodou hrozily deštíky, tak třeba i pláštinku anebo deštník. Každopádně na místě vám budeme taky rozdávat naši sluníčkovou samolepku, kterou když si schováte, tak díky ní můžete být o 100 000 bohatší.
1: Jedeme za vámi! Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
6: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
14: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
15: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
18: Víš, jak poznáš dobrý nábytek?
6: Neřešíš ho. Prostě funguje.
18: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
18: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
18: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé. Dvě E na konci.
2: Radio Český Blaník.

0: Věrka Špinarová a pořád tě mám ráda. Ano, za krásná písnička, která doznívá teď těsně před 16. a po 16. už tady bude Pavel Novák a Nádherná láska. Dáme si i Beatles, ale v podání Karla Gotta. A ještě Iveta Bartošová. Ano, i při pátku vám na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Sobota bude oblačná až polojasná, přechodně se může zatáhnout a zejména v severozápadní polovině území, jindy jenom místy, čekáme přehánky ojedinělé bouřky. Později odpoledne a k večeru už čekáme ustávání srážek i protrhávání oblačnosti. Teploty se budou lišit, zatímco v Čechách bude chladněji, tady naměříme 17 až 22 stupňů, tak na Moravě a ve Slezsku 21 až 26 a na horách kolem 13. V Jeseníkách tam ovšem bude tepleji, i v Beskydech tady naměříme totiž až 17 stupňů. Tolik počasí na víkend, respektive na první víkendový den a teď už Eliška Votrubová se zprávami ve studiu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. K senátním volbám bylo letos z registračních úřadů přepuštěno 154 kandidátů. Je to o 80 méně než při volbách před 6 lety. Zároveň je to druhý nejnižší počet v historii pravidelných obměn senátorů. Senátní volby v Česku proběhnou společně s těmi komunálními. První kolo se uskuteční 9. a 10. října. Nedostatek vody trápí stále více míst. V Pardubickém kraji se proto poprvé sešla Komise pro zvládání sucha a nedostatku vody. O čem konkrétně byla řeč, ví radní pro venkov, zemědělství a životní prostředí Miroslav Krčil.
8: V rámci komise jsme vedli debatu především o tom, že je potřeba prověřit, v jakém stavu a v jakém počtu je infrastruktura pro nouzové zásobování pitnou vodou. Svoláme schůzku hlavních majitelů a provozovatelů vodárenské infrastruktury v rámci regionu.
7: Otázkou hospodaření s vodou v krajině se Pardubický kraj zabývá už od roku 2018. Veřejnosti se na konci září po několikaleté uzavírce otevřou drábské světničky u Mnichova hradiště. Se záchranným projektem, který je spojený s obnovou turistické infrastruktury,

0: Kapela Mac 21, Jirka Macháček s nimi, na také písnička Chci ti říct. A já vám chci říct, že tuhle kapelu můžete slyšet naživo už zítra ve vinařství Víno Zlomek a Vávra v Boršicích u Blatnice, kde budou vystupovat v rámci Hudby na vinicích.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Ovšem před námi kapela, která už třikrát hrála na Konopišti, je to kapela Čechomor a my si za chvíli dáme jejich písničku Gorale. A pokud nevíte, co to znamená, tak nám to právě teď pánové Holas a Černý prozradí.
3: To je tak, že jsme hráli s Kájou takhle na výstavišti.
4: Ano.
3: A tam se vždycky hrálo a pak byla pauza. A v té pauze...
4: Nebezpečná pauza bych
3: řekl. Nebezpečná. A tam vždycky v té pauze hrál někdo jiný. A teďka tam přišel nějaký Poláci připitý a začali zpívat tady tu píseň. No. A já říkám, kurci, o čem to je? Pač jsme tomu pořádně nerozuměli. A až jsme zjistili, o čem to je,
4: tak jsme ji nezačali hrát.
3: Tak jsme ji začali hrát, protože to je zakuklená píseň, který vlastně nikdo nerozumí z začátku.
4: Až na konci.
3: Až na konci. A to je právě to, že ta píseň je zajímavá tím, že vlastně některé písně, vlastně skoro všechny lidové písně, jsou o lásce a opěvování lásky a tady to je opěvování
4: všeho kolem lásky.
3: Ta láska tam je trošku jako zvýrazněná jinak, že tam jsou ke konci jako, tam už je potom ke konci trojka, každá trojka dobrá potom.
4: No, tím bych to zakončil.
3: Tak bych to ukončil.
0: Já bych to taky zakončil. Takže Gorale si dáme teď, kapela Čechomora vám přejeme krásný pátek.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
5: Za lesami, za kurami, za dolinami.

0: No rozhodně vám, pánové, dáváme šanci zase někdy příště, až budete někde kolem, tak se stavte. To byla kapela Jelen za námi a já zdravím všechny Johany, které dneska mají svátek a slaví třeba i český scénarista a režisér Petr Zelenka, ten má 59, herec Filip Blažek, tomu je dnes 53 a zdravíme i tenistku Karolinu Muchovou, ta má kulatiny 30, to se ještě říct může, tak všechno nejlepší a ať se daří. A my vám za chvíli posíláme Aleše Brichtu a Ivetu Bartošovou. To mě nenapadá.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na rekbyty.cz.
11: Rekbyty, záruka kvality.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: Radio Český Blaník.

0: Malá Jane, písnička Heleny Vondráčkové, která přišla na svět, dalo by se to tak říct, 17. prosince roku 69. A hudbu napsal Bohuslav Vondráček a text Zdeněk Borovec. Mimochodem, tuhle písničku znají i v Japonsku, protože ta písnička vyšla také na výběrové desce Heleniných nahrávek, které se prodávaly v Japonsku pod názvem Helena 72. Tak tolik o písničce Tvá malá Jane. A pokud byste chtěli vy nějakou zahrát, tak rozhodně máte šanci, protože už po 17. hodině budeme hrát na přání. A už teď nám můžete začít posílat pomalečku SMSky anebo hlasovky, abychom věděli, co chcete nechat zahrát a pro koho. Takže napište nám to do té zprávy a odešlete na 720-836307. Věřím tomu, že to číslo už máte všichni uložené za ten rok, co vám takhle hrajeme. No a za chvilku budeme hrát my vám, třeba kapelu Krištof, a bude i Verona. Na mě nečekej při pátku.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
8: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky.
9: Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6.
8: Den s pražskou policií v Zoo Praha.
9: Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
10: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. pilasmrčiny.cz
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
12: Český Blaník.

0: Tisíc dlouhých dnů, Saturn Pavla Skalického v 17.00 a za chvilku už Hanka Zagorová a Petr Zek. Taky si dáme pořádný vítr Lucky Vondráčkové. A já se rozhodně těším i na Jurku Korna. No, další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik.
1: Nyní ve Skontu ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Až do pondělí 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobota bude oblačná až polojasná, přechodně i zataženo. V severozápadní polovině území čekáme místy déšť, ojediněle i bouřky. Ovšem později odpoledne a k večeru už budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty se budou lišit, zatímco v Čechách bude 17 až 22, tak na Moravě a ve Slezsku bude o něco málo tepleji. Tady naměříme 21 až 26 stupňů. No a na horách kolem 13. I když v Jeseníkách a Beskydech tam bude teplej, tady rtuť povyskočí až na 17 stupňů. Tolik počasí na zítřek a co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Eliška Votrubová.
5: Zprávy na Českém plánu.
6: Dobré poledne přeje Eliška Votrubová. Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se od ledna měly zvýšit o 300 korun. Solidární pevná část penze se má z letošních 4900 zvednout na 5200. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které zveřejnila vláda. Rezort práce navrhl valorizaci přesně podle zákonných pravidel. O třetím zářijovém víkendu se v Praze otevře unikátní podzemní prostor. Takzvaný cizinecký vstup pod staroměstskou radnicí si budou moci lidé prohlédnout během komentovaných prohlídek. Jak se na ně zaregistrovat, prozradí mluvčí pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.
7: Vstup na prohlídku je zdarma, podmínku je registrace na výstánkách pvk.cz, která odstartuje v pondělí na 30. srpna v 9 hodin ráno. Potrvá nejpozději do pátku 18. září do 11 hodin nebo do naplnění kapacity. První prohlídka začíná vždy v 9.30 a poslední v 16.30. Cel zájemců je před dveřmi napravo od odoleje.
6: A délka samotné prohlídky je zhruba 20 minut. Na lavičce fotbalové Plzně skončil Martin Hyský. Vedení Západočechů ho odvolalo po včerejší třígolové porážce v úvodním utkání závěrečné čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě. Nového kouče oznámí Viktorie v nejbližších dnech. Se silnými bouřkami bojuje v posledních hodinách sever Itálie. Kvůli prudkým dešťům se rozvodnily některé řeky a ty v kombinaci se sesuvy půdy odřízly i několik horských obcí. Stovky lidí museli úřady evakuovat. Bouřky komplikují taky silniční, železniční a leteckou dopravu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Po zprávách vás zdraví Michal Krusberský a jdeme hrát. Tady je Ríša Miller.

0: jsem písnička, můžeš mě hrát.
1: Hanka Zagorová, Petr Rezek a písnička asi, ale ne asi, ale určitě vám pošleme taky jednu na přání.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Napsal nám Lukáš z Bohumína, že by chtěl poslat písničku Petře Oláhové a Petronele Bátorové z Ostravy za to, že na něj myslí. No tak to my rádi posíláme písničku, přejeme krásný víkend, který je před námi, a od nás z Českého Blaníku teď Honza Nedvěd a Panenka v trávě.
3: Písnička na přání.

0: Lucka Vondráčková nám to pěkně rozparádila na českém Blaníku i s písničkou Vítr a bacha na vítr, který bude zesilovat zejména v těch bouřkách, které se už na nás ženou. Koukám, že už teď řádí na Příbramsku, v okolí Písku a Sušice, Klatov a tam a dál se ty bouřky přesouvají do středních Čech, takže buďte opatrní, zejména na cestách a my už vám za chvíli posíláme třeba Jirku Korna anebo Petru Černockou.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
10: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. krmivamarp.cz.
11: Kdo je tam?
12: Soudní exekutor.
11: Nejsme doma.
12: To máte pravdu, už nejste doma.
13: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
14: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: Tak tohle byla kapela Elán a otazníky na Českém Blaníku. A pokud jste si dneska lámali hlavu s tím, proč v pražských Holešovicích je tank, tak kolegyně Sára Voldánová nám to teď objasní. Zdravím tě, ahoj.
1: Hezký den, když jsem před chvílí vstoupila sem na výstaviště v Holešovicích, dost jsem se lekla. Hned přede mnou tu totiž stojí tank s vojáky. Musela jsem si rychle připomenout, na jakou akci jsem se to vydala a proč je právě dnes podobná připomínka k výročí okupace na místě. Většina programu festivalu Nevermore 68 se dnes kvůli nepřízni počasí ale přesunula do vnitřních prostor. Díky tomu tady ale vznikla vlastně taková příjemná komunitní atmosféra. Návštěvníci si tu mohou prohlédnout třeba instalaci mapy okupace, napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných nebo si poslechnout některou z připravovaných přednášek. Možná jste si také v posledních dnech všimli po Praze instalací prázdných židlí. Ty jsou právě součástí festivalu Nevermore a odkazují na jeho letošní téma emigrace po roce 68 a příběhy lidí, kteří kvůli ní v Československu chyběli. Nevermore 68 pokračuje až do večera, takže pokud dnes máte chvíli, určitě se sem přijďte podívat. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, moc děkujeme za tip a rozhodně za chvíli zase hrajeme.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
13: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český Blaník.

0: 18. hodina pomalečku na spadnutí, ale i po 18. hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi. Mimo jiné bude třeba Petr Kotfalt, Milujem se čím dál víc. Taky si dáme Citronovou holku od Víti Vávry. A bude i Krejčí Standy Hloška. A bude jich hrozně víc. Celé léto vám na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
3: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
2: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší sobota bude oblačná až polojasná, přechodně se může i zatáhnout a v severozápadní polovině území čekáme místy, jinde jen ojediněle déšť nebo přehánky a místy taky bouřky. Později odpoledne a k večeru už čekáme ustávání srážek i protrhávání oblačnosti. No a teploty se budou lišit, zatímco v Čechách bude chladněji, tady naměříme 17 až 22 stupňů, na Moravě a ve Slezsku tam bude o něco tepleji, 21 až 26. Obecně na horách kolem 13, ale v Jeseníkách a Beskydech až 17 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď poslední odpolední zprávy a Eliška Votrubová s ním ve studiu.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Podvodníci využívají už i celní správu a posílají falešné e-maily. V nich zneužívají jméno celní správy i jméno ředitele celního úřadu pro Středočeský kraj. Zpráva varuje, že takovým způsobem s veřejností nekomunikuje. Na zprávy určitě neklikejte, neotvírejte žádné přílohy a rozhodně neposílejte peníze. Vrtulníky Venom a Viper by mohly příští týden opět vzlétnout. Počátkem týdne by se do provozu měly vrátit stroje české armády působící v Polsku. V polovině týdne pak vrtulníky na základně v Náměšti nad Oslavou. Stroje nelétaly od července, kdy po pádu Venomu zemřela vojákyně a 4 vojáci byli zraněni. 58. výročí okupace vojsky Varšavské smlouvy si dneska lidé připomínají i na výstavišti v pražských Holešovicích. A na místě je i naše reportérka Sára Voldánová.
9: Hezký den, když jsem dnes vstoupila na výstaviště, dost jsem se lekla. Hned přede mnou totiž stál tank s vojáky. Musela jsem si rychle připomenout, na jakou akci jsem se to vydala a že je dnes podobná připomínka na místě. Většina programu festivalu Nevermore 68 se dnes kvůli nepřízní počasí přesunula do vnitřních prostor. Návštěvníci si tu mohou až do večera prohlédnout třeba instalaci mapy okupace, napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných nebo si poslechnout některou z připravovaných přednášek. Z pražského výstaviště Sára Voldánová.
8: Tenista Jannik Sinner nenastoupí na US Open. Světová jednička se odhlásila kvůli zranění. Na sociálních sítích uvedlo, že stále nedoléčil zranění pravého kolene. 25-letý Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde získal 5. grandslamový titul. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: A ty vám rozhodně budeme servírovat i po 18. hodině, ale protože už máme právě tolik, tak se s vámi loučí Michal Krusberský. Mějte hezký víkend a teď Petr Kotfalt.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
5: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
6: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
7: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
6: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
7: Stylový, pevný, bez keců.
6: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
7: Když už bydlíš, tak pořádně.
6: Deflé. Dvě E na konci.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
8: České písničky, které máte rádi.
9: Český Blaník.

0: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen,
5: je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
9: Český Blaník.
10: To je Blaníček.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

ci mi stai. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové esové

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.

se mi do očí a najde sílu říct, odcházím lásko navždycky. Tornero, vrátím se, píšeš mi.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
2: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
1: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
5: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
4: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
5: Stylový, pevný, bez keců.
4: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
5: Když už bydlíš, tak pořádně.
4: Deflé, 2 E na konci.

0: Kličky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí. Kde jaký náhodný muž?

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co mě jsou,

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
1: Pozemek k bydlení v Dřínově na Kladensku za 3 511 000, rodinný dům v Pacově na Pelhřimovsku za 5 850 000, byt 3 plus 1 ve Žďáru nad Sázavou za 4 590 000, rodinný dům v Kublově na Berounsku za 4 693 450 a rodinný dům v Albrechticích v Jizerských horách za 9 225 000 korun.
0: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
6: Radio Český Blaník.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.

0: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz

nám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, prčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

naposledy běželi jsme s Josefínou do polí. Já to ne.

Nocí deštivou po špičkách se ke mně vrací s Josefínou letní sen. Vločka za vločkou do bílého uspává svět s Josefínou.

Dívám se uplakaným oknem na město zalité potem. Sem a tam chodím po podlaze, která druhému je stropem. Tam, kde jaro řeky naplní a motýl křídla narovná, tam bude léto, bosé léto a v něm ty.

A tak dávam sásku na tvoju lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe se

0: byl Český Blaník. Český Blaník. Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvěla doda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině
0: na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman.

poručím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní,

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A do mě žít nebo
0: písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Já budu chodit po špičkách, snad tě tím nezbudím.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
3: Středověk neskončil, středověk trvá.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
4: Život je krásný, je na konci světa, ve šbírce básní ta nejhezčí věta.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Rádio Český Blaník.

0: Jste připravena, slečno?
1: Ano, maestro.
0: Soustřeďte se. Uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože už od vás nikdy neodejdu.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
3: Český blaník.
4: To je blaníček.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi

louce voda pádí, kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

obstojí, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.